strážim a neugledám ťa. Moje oči postajú jezero slza a moje srdce očežne za tobou kao búbne vyratníka divne kúca. Ale ty si tako daleko,